0: Otvírajte bránu, bránu malovanú, však vám nesieme prekrásnu korunu. Prekrásnu korunu z hrozna upletenú a vám na památku od nás donesenú. Prekrásnu korunu z hrozna sme uvili a vám, gazda, pre radosť kvítimo zdobili. Koľko strapcu hrozna je v tejto korune, toľko sudu vína gazdovi a gazdine. Ej, veru, gazda náš, chystaj nám odomáš. Už sme dokončili, ej, vína by sme pili.
1: Ďakujem vám, chlapi, mládenci, ženy aj dzivčence, co ste poctivo robili v našem vinohradze. Kopali ste, rezali, pleli, vázali, špricovali, škrábali, obírali, v putnách znášali a tak sme sa šťastlivo od domáša dožili. Za túto korunu hrozná, aj za vaše slova vďačné, nech sa teda na odomáš, plný súd vína načne.
2: Nežije gazda. A nalévaj.
3: Putnárovi púlku husy, nech ho putné nezadusí.
2: A hajníkovi do rožku, aby lepší videl na mušku. A obiračkám nalejte veselé, nech sa im hubenka preleje.
4: Prešárovi patrí hever, ale co pri víne slubuje, tému nevier.
2: A furmanovi fľašu vína, pri nej si ho najradši spíva.
1: Na zdraví vám všetkým.
5: Na zdraví.
3: Kto na zdraví vypije, dobre spraví.
6: Tak teda do dna.

0: Zahrajte mi, muzikanti, dám vám paták, tu ho nemám, doma ho mám, starý gaťák.
1: Zahrajte mi, muzikanti, dám vám peniaz potnu, a keď mi nezahrajete, tak vám hlavu utnu.

a včil nalejte plné džbány a vypiť všetci až do dna, aby ste viedeli, že sme na obiračkách ve Vajnoroch lonejší víno pili. Na zdraví!

0: nami, chlapci!
1: Dobrý večer, dečko!
0: Čo by ste mali spívať niekde pri dobrém vínku? Vy tu hulákáte, a keby ste išli na púd do hájička. Čo vám vyslo, krku? Alebo není hrku, hrku?
2: Stričko Silver, víte, že máte pravdu.
0: Ej, chlapci, aj bych vás zavolal.
2: Jako to susedom.
0: Ale nemá vás pohárkov. Fľaša sa rozbila a hever mi skovala žena.
3: My vypijeme ze suda, len aby bolo čo ulé.
4: Hej, veru tak.
2: A stričko, keď nám ulejete, až ty vaše dívky sa vám minú.
0: Ej, od tý moje dívky strach nemám. Len od tú moju pivnicu. Aby v nej bola čo ostalo. Ale keď je tak, tak poté vypeleš Lotrovská. Hej!

0: Dobře.
1: Pojďme umývať.
2: Daj vodu. Tak. Ale dajte.
1: Hej, a dobre.
2: Horečí ošku.
1: Tak. Hej. A poďme.
3: Ešte javnici na rovni, vy dvi a dva, bum.
1: Poď.
3: Vy si za vás za nohy.

Protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit. Obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má. Miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

dnes sme prišli, uhádnite. Pani, buďte chytrá, srdečne vás pozdravuje Agrokomplex Nitra.

srdečne blahoželáme aj Sabinke Pinkovej do Detvy. Dámy a páni, muzikanti, prosím, tuš. Zlatým slávikom v druhej kategórii pre rok 2026 sa stáva, už som to dnes povedala, že západu ide karta Nina Paprčková z Bratislavy.

zdravie, byť tvoji známi podlehli představě, že si to ty, že si to ty, kdybych byl sochařem.